Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz. Music. First. Express FM.

more, potřebuju klid. Bolej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupa.

Tak a tak to mám rád, mě nesere svět, dělám to, co mám. Všechny chyby světa vidím jako vy, ale stejně si nenechám vzít svůj klid. Taky byly doby, kdy jsem neměl nic, miloval jsem život a chtěl jsem víc. Ale prachy nikdy nebyly můj první cíl, ty přišli sami s tím, jak přišli skills. Všichni pořád brečí, jak jsou doby zlý, všechny chutěm dlí a všechno plný ostí. A děti v repuštikách jsou hrozně super, přitom skills jsou nulový, byl bych to prutem. Bávy plkaj o tom, jak je mlád.

sebe. Dali byste mi svoje dcery? Myslíte si, že přijdu do nebe? Na nejvící věci přicházejí.

0: co po deseti pivech mají potřebu říct mi ten srdcerivnej příběh.
1: Jo, jsem si myslel, že jsi čurák.
0: Tak to si směs plét, já jsem Martin. Mojí kapelu sponzoruje Cipralex, Pohodex, Neurol, ještě nějaká divná věc. Jedu furt kofejny na čas, furt cukr na nervy. A všude chodím pozdě a furt jsem na nervy. A tak v poslední době radši nechodím

kapely. A bylo to lepší, když jsme je neměli. Celý večer dokola ty samý fráze. Kapely jsou stejný, mění se jen název a kluby jsou jak tundra. Line-up čekuju jen jedním okem, jestli bude dneska večer koncert, anebo zase bude karaoke. Mamotáme se v kruhu.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe. Music
1: first. Express FM.
2: This summer. Won't be back on the island again.

Express FM.

Express FM. Express.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz. Music. First. Express FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Music. First. Express FM.

0: Express.
1: Express FM. FM. FM.
2: Yeah. You know, I want your money.

Ana, chladná rána, nebo chladná z rána, svatá Ana, chladná z rána. Něco takového se dneska váže, tedy k 26. červenci. Pranostiku jsem pravděpodobně pokazil, ale asi víme, o čem je řeč. Ani mají svůj svátek, tak já Anám přeju na dálku tímto způsobem vše nej. Je neděle 26. července, já jsem Radek. A před námi společné 4 hodinky nad muzikou, která je u nás samozřejmě na prvním místě a kterou máte rádi a proto nás máte rádi. Tohle byla Charlie XCX, Spring Summer 26, začali jsme Black Keys Lonely Boy a pokračujeme přes Everything, Everything.

0: Tohle byla dvojice Fisher and Tones and I, single Favor, posloucháte na Express FM. Dneska byste měli dbát na dodržování pitného režimu, ne že bych chtěl být za chytráka, ale přece jenom 32 nám hrozí dneska od poledne zhruba až po 18. hodinu do odpolední. Pokud se pojedete někam cechtat a nevíte úplně kam, mám pro vás pár tipů nebo za okamžik budu mít. A taky hudbu Noah Kahan, Homesick.
1: Sezon na výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.
5: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
6: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: how to throw a party.
1: Well, it's all a

Tohle z Umbrella My Body Isn't Ready a pro doplnění před tím jste poslouchali novinku australských mistrů v samplování, tedy partie Avalanches, a kolaborace s Jamie XX se dostala název Every Single Weekend. Já se toho chytnu, toho názvu, a vlastně to vztáhnu na jednotlivý den. Každý jednotlivý den v kalendáři má svůj specifický přívlastek. Dneska je třeba krom jiného mezinárodní den bagelů. Mám rád bagely. A takže pokud jste na tom stejně, oslavte dnešní den bagelů tím, že si nějaký máznete, na to si dáte nějakou dobrotu. Pak tady máme mezinárodní den fotografování psů. U toho se zastavím, psa nemám, máme doma kočku. Zjistil jsem teď, když jsem si provětrával telefon, uklízel v něm, že mám 625 fotek koček. Chtěl jsem říct dětí, ale s tím to taky souvisí vlastně, protože dnes je krom dne psů a bagelů taky mezinárodní den rodičů. Schválně se, pokud nějaký rodič teď poslouchá Express FM v 10:30, tak se schválně mrkněte, kolik máte dětí na svém telefonu nebo ve svém telefonu, co se fotek týká, versus vašeho domácího miláčka, a teď myslím toho čtyřnohýho. Zajímal by mě výsledek. Já mám něco málo ve prospěch dětí, samozřejmě. Pak tady máme mezinárodní den Esperanta. Přiznejte se, kdo jste se kdy nechtěl učit Esperanto. Mně to popadlo asi v 6. třídě, vydrželo mi to asi do večera, takže Esperanto úplně neovládám. To je vše, co se týká dnešních mezinárodních dnů. Teď už se pojďme podívat za chlapíkem, který se může taky honosit přívlastkem. Jeden z nejlepších kytaristů světa, tohle je Dave Matthews Band.

Express FM. Check this out.

Tohle to jsou Britové z Manchesteru, Westside Cowboy, Pin Up Boys, jedna z novinek. Mimochodem novinky dneska uslyšíte opět pohromadě, všech 5 plus 10 nejhranějších singlů, celé se to jmenuje Express Top a odpoledne si ho můžete naladit, ten žebříček společně s Václavem, Tisha Rose Grey Girls.

Příští týden 51letý je francouzský producent Kavinsky, který oprášil svůj 16 let starý kousek Night Call. Původně ho zpívala La Fox z brazilské party Cansei de Ser Sexy. Tentokrát se o vokály postarala Angel. Posloucháte Express FM, je 10:45.

Tuhle hodinu jsem začal rčením chladná rána svatá Anna, zase jsem to poplet, ale víme, kam mířím, a tuhle hodinu zakončím takovým tím obecným rčením, kdo čím zachází, tím také schází. V případě Maca Millera, jinak velmi talentovaného umělce, to byla kombinace kokainu, fentanylu a alkoholu. Stalo se tak před dlouhými 8 lety, kdy mu tahle ta libůstka zapříčnila zástavu srdce. Zbylo po něm pár desek veskrze skvělých. Mám moc rád Maca Millera. Tohle byl důkaz v podobě tracku Denk.

Nastupující generace umělkyň v podobě, konkrétně v této podobě, Naya Archives a její single z aktuální desky, single Boys in Blue. Tohle je nastupující generace a my se teď podíváme, no, nabízí se říct odcházející generace, ale tak to zdaleka u Björk není. Zkrátka a dobře bych mohl říct, u vyzrálé generace zpěvaček se teď zastavíme. Islandská rodačka Björk a její parádní kus Venus as a boy. Já jsem Radek a zdravím vás Expressu.

0: Nevím, jestli jste zaznamenali, ale v Praze na Štvanici na tamních tenisových dvorcích nebo kurtech, chcete-li, probíhá jeden turnaj ze série WTA. Bohužel finále, které je naplánováno na 14. dnešní hodinu, nebude mít české zastoupení. Bára Krejčíková včera vypadla s Lili Tagerovou, velkou nadějí světového tenisu. S touhle mladou Rakušankou vypadla po 3hodinové bitvě a Tagerová se zahraje proti jiné mladé lepšící se tenisce Darie Snigové. Pokud byste to brali jako tip, co s nedělním odpolednem, nemáte zač. Štvanický centrální kurt tady v Praze zahájí svoje finále turnaje WTA Prague Open ve 14.00. Tohle byly DMAs, My Baby's Play za okamžik Depeche Mode, Ghost Again.
1: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Music. First. Express FM.

Sliboval jsem tip na koupání dnešní odpoledne nedělní, kdy má být až 32 stupňů. Spojím to s tou návštěvou Štvanice, kde se bude hrát zmíněné finále tenisového turnaje WTA. Jděte se vykoupat do Vltavy po Štvanici. Je to tam teď velmi in. Tady jsou Pearl Jam.

Rozhodně se nemusíte jmenovat Kelly, abyste mohli pozorovat hvězdy, ale co víc, můžete se jmenovat jakkoliv, abyste zažili zásadní úkaz letošní astronomické sezóny, a tím rozhodně je částečný zatmění slunce, který vypukne 12. srpna a začne v 19:19 zhruba. Na různých místech se to může měnit, ale ne až zas tak moc, spíš o pár vteřin. Takže Cheb, Plzeň, Praha, Český Budějovice, Pardubice, Hradec Králové, Brno, Opava, tam to začne v 19:00, někdy v 19:20. Střed zatmění bude zhruba ve 20:12 a západ slunce, kterým vyvrcholí zatmění slunce, proběhne nějakých 5 minut po 8:30, 12. srpna. No a tohle už je váš další hudební tip, ze kterého mám obzvlášť velkou radost. Tohle jsou totiž Pet Shop Boys. Vzpomínka na léta 80. Western Girls na Express FM. Krásný poslech.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Tři čtvrtě na poledne, tohle byl holandský DJ a producent Joris Vorn, který je včera občasnil svoje fanoušky a tance chtivé v Brně. Konkrétně hrál na Špilasu a to pod hlavičkou Exit Event. Tahle ta parta, která se skrývá pod Exit Events, tahá různý DJ nebo vozí různý DJ po různých moravských městech. Nakonec byly i pod Joštem rovné beaty a příští měsíc, konkrétně 7.8.2006 vás čeká něco obdobného v Mikulově. Pod zámkem vystoupí Orbit, Jacqueline, Sofiana v back-to-back setu s Luanarou a spoustu dalších známých či méně známých DJů. Celá akce pod Mikulovským zámkem na Jižní Moravě vyvrcholí o den později, tedy 8. srpna. Tohle jsou Strokes Bad Decisions.

Tohle byla Gracie Abrams, Hit the Wall, 7 minut. Dobře, 6 minut po poledni, zdraví vás Radek. Ladíte Express, zdravím všechny Any, který mají dneska svoje jmeniny. Takže všem nositelkám tohle parádního jména, včetně mé dcery, všechno nej. Lane Boy, 21 Pilots na Expressu.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Hudba na prvním místě.

Tohle jsou aktuální Muse Night Shift Superstar. Musím říct, že mám teda velký rest, protože jsem celou tu jejich aktualitu v podobě nového LPčka neslyšel úplně celou. Je to tak. Kovářovice Kobela chodí bosa. Dneska jsem sama pranostika, nevím, kde se to ve mně bere. Je 12 hodin, k tomu 20 minut, posloucháte Express FM, zdraví vás. Pranostikami oplývající Radek a doufám, že se máte skvěle, veselé, jedete se někam koupat, nebudete na výstavu. Mimochodem, když jsme u výstavy, dneska máte poslední možnost navštívit Královský poklad. Tak se jmenuje výstava na Pražském hradě, tuším, že v Míčovně, no, nebo někde v areálu Pražského hradu. Ta výstava stojí rozhodně za to, je to velký výstavnický počin zprávy Pražského hradu při nejmenším té první půlky letošního roku. Tohle už je Michael Kiwanuka, Floating Parade, ten další hudební počin zase záleží tak trošku na vás. Neboť se bude jednat o další hudební tip na 602 604 903.

Zatímco posloucháte aktuální taneční hudbu a styl a scénu v podobě tracku Moving to the Sun, ve kterém hostuje americká zpěvačka, DJka a producentka Antronate, kterou spáchá Lugiel, tak já jsem připravil váš další hudební tip, který nás taky zavede na elektronickou scénu na britské ostrovy, tentokrát ovšem do roku 2000, respektive 2002. Mrkneme se do Nottinghamu, kde na desce nebo na značce Widing Records vyšla v roce 2002 vynikající deska, která se jmenuje Why You Wait LP, a na téhle desce najdeme celkem 17 tracků, od ryze tanečních až po ty naladěné do takovýhleho chilloutu. Tohle jsou Shmoove a Destination, váš další hudební tip. Díky za něj, posloucháte Express FM.

0: Musím říct, že tahle ta skladba se mi nikdy, nikdy neomrzí. Tohle jsou Hard Find, Hard to Beat. 5 minut po půl jedné, pojďme si udělat výlet, alespoň prostřednictvím doporučení. Michalova doporučení s rubrikou Nebudu doma.
1: Hashtag Nebudu doma. Nebudu doma. To je výkřik, který se nese českými domácnostmi celoročně, ale o prázdninách nabírá na síle, protože letní období je s výlety spojené tak nějak víc. Tentokrát pro vás máme lákadla na Vysočině. Mezi hlavní magnety patří poutní kostel svatého Jana Nepomuckého od Jana Blažeje Santýnyho, zapsaný na seznamu UNESCO. Za pozornost stojí i krásný zámek pod ním s interaktivním muzeem. V seznamu UNESCO je i renesanční centrum města Telč s přilehlým zámkem, jedna z nejfotogeničtějších zastávek na Vysočině. Milovníci Jaroslava Haška pak mohou vyrazit na hrad Lipnice nad Sázavou. Do životu našich předků můžete nahlédnout v muzeu v přírodě Vysočina. To sice leží v Pardubickém kraji, ale ukazuje život našich předků na venkově, kterým se kraj Vysočina hrdě nazývá. Tvoří ho 3 výrazné areály. Veselý kopec, památková rezervace Betlem Hlinsko a Svobodné Hamry. Muzeum stojí v malebné krajině Vysočiny a je vhodné pro rodiny s dětmi, milovníky historie i pro ty, kteří hledají klidnější letní výlet. Veselý kopec je hlavním tahákem letních výprav. V tamních roubených domcích jsou ukázky bydlení a hospodaření drobných zemědělců od poloviny 19. do poloviny 20. století. Součástí areálu jsou také technické památky na vodní pohon. V památkové rezervaci lidové architektury Betlem Hlinsko najdete roubené domky, které si zde od poloviny 18. století stavili drobní řemeslníci. Přibližuje práci tkalců, hračkářů, ševců, pilníkářů a dalších obyvatel. A ve Svobodných Hamrech je k vidění vodní kovací hamr. Jeho vznik souvisí s počátky osady už ve 14. století. Během léta muzeum nabízí programy pro děti i dospělé, tvořivé dílničky, workshopy a ukázky tradičních řemesel. Na webu muzeum upozorňuje také na novinku Myšáci z Veselého kopce, herního průvodce formou mobilní aplikace. V krajském městě Jihlavě se historie potkává se současností, staré příběhy se prolínají s moderní energií a každý návštěvník si to najde svůj vlastní důvod k návratu. Ať už hledáte kulturu, adrenalin nebo klid v přírodě, Jihlava vás překvapí svou pestrostí. Srdcem Jihlavy je Masarykovo náměstí, jedno z největších v České republice. Lemují ho renesanční a barokní domy, které skrývají různé skvosty, unikátní vysoké síně, mázhausy nebo fresky. Dominantou náměstí je historická radnice, která v letošním roce oslavila 600 let. Po celé léto je Jihlavské náměstí místem, kde to žije. Čtvrtky a pátky patří pravidelným koncertům a atmosféru letní riviéry dokresluje maringotka s chutnými drinky a místním řemeslným pivem. Dechberoucí výhled na zvlněnou krajinu Vysočiny vám nabídne věž nedalekého kostela svatého Jakuba Většího. Pod jehož střechou jsou navíc ukryté krásné zrenovované gotické krovy z roku 1539. Další unikát města se skrývá pod povrchem. Jihlavské podzemí je druhým největším systémem chodeb u nás. Pro rodiny s dětmi je povinnou zastávkou Zoo Jihlava, zahrada 5 kontinentů, která patří k nejoblíbenějším u nás díky svým moderním expozicím bez mříží. Pokud preferujete pohyb, oblast kolem řeky Jihlavy a areál Českého mlýna nabízí skvělé podmínky pro cyklistiku, inline bruslení i relaxaci. Najdete tu také zábavní dětský park Robinson s mnoha atrakcemi. Určitě nezapomeňte navštívit i nejnovější ikonu města, Horáckou multifunkční arénu, která stojí na místě bývalého zimního stadionu uprostřed malebného parku Smetanovy sady. Kromě architektonické hodnoty nabízí i jedinečné zážitky po celý rok. Jen pár kroků od Masarykova náměstí stojí hotel Savorsky, který vznikl citlivou rekonstrukcí domu z kořeny ve 13. století. Historie tu ale nepůsobí jako muzeum. Interiéry jsou moderní a každý pokoj má svou vlastní atmosféru. Hotel nabízí 13 pokojů a apartmánů, takže je ideální pro víkend ve dvou, rodinný pobyt i pracovní cestu. A zážitek nekončí u dveří pokoje, přímo v přízemí najdete kafe Savorsky, kde si můžete dát snídani, kávu nebo ochutnat některý z 10 autorských desertů Elišky Hlaváčové, vítězky soutěže Peče celá země. Plán je tedy jednoduchý, projít se historické centrum Jihlavy, ubytovat se v krásném hotelu a den zakončit něčím sladkým. Nebudu doma na Expressu.
2: Zaujal vás kraj Vysočina? Pak si užijete rodinný pobyt v pohádkových chaloupkách hotelu Podlesí, kde na vás čeká kouzelná atmosféra a krásná příroda Žďárských vrchů. Nebo Chateau Herales Boutique Hotel and Spa by L'Occitan, který nabízí prvotřídní wellness v historickém zámečku. Více pobytů ne na Vysočině, ale ve zbytku Česka a v dalších evropských zemích najdete na travelking.cz.
3: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.

Věděli jste, že Instagram může být i prospěšná záležitost? Pokud ne, tady máte důkaz. Jmenuje se ten výsledek prospěšnosti Instagramu, se jmenuje Kniha dní. Za touhle knížkou stojí zpěvačka, spisovatelka, textařka, hypísačka, aktivistka Patti Smith. A ten vůbec prvotní jaksi nápad spustit psaní knihy byla první fotka Patti Smith, kterou kdy postnula na Instagram, a to v roce 2008. Ta kniha vypadá jak Instagram. Je to skvělý čtení, třeba k vodě. Tady je Patti Smith na Expressu, Dancing Barefoot.

V roce, ve kterém vznikl track Connected pro třetí LPčko Party Stereo MCs, se na velkém plátně tady v kinech objevily filmy jako Drákula, Hořký měsíc, Requiem pro panenku, Sám doma 2, Batman se vrací, Chaplin, Vůně ženy, Základní instinkt, Černý baroni, anebo Kurva hoši Guten Tag. Takhle bych mohl pokračovat. Schválně se tipnete i bez vyhledávání na internetu, o kterém že roce jsem to mluvil. Stereo MCs Connected na Express FM vystřídá aktuální zvuk v podobě tracku Angel. Tohle už je Pink Panthers těsně před 13. hodinou na Expressu.

Máme krátce po 13. hodině, konkrétně nějakých 6 minut. Já jsem Radek a zdravím všechny, kdo si udělali čas a naladili si dráťa, konkrétně frekvenci 90,3 FM, tedy alespoň co se Prahy týká, ty ostatní frekvence, ty najdete třeba na našich webových stránkách, kam vás mile rád odkazuji, abyste získali spoustu informací, ale třeba taky odehraný playlist, nejenom ten můj, ale i z předešlého dne, týdne, měsíce, roku, zkrátka a dobře dohledáte tam úplně všechno. Tohle byly Nothing But Thieves Evolution, my teď budeme hrát Madonu a Sabrinu Carpenter. Bring Your Love.

0: Tohle je Fred Again, umělec, který si říká Obong Jar Adoriu. Ten chlapík s těžko vyslovitelným jménem, kterého jsem jmenoval jako druhého, tak toho budete moci vidět na brněnském velodromu v rámci letošního Popmese už příští týden.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Music. First. Express FM.

Tohle je nejhranější singl na Expressu, jmenuje se Stupid Song a spáchala ho půvabná, ale hlavně talentovaná Olivia Rodrigo. Když jsme u talentu, tak ten má na rozdávání Pharrell Williams, producent roku, bůhlí kterého, ale let, kterých byl producentem roku, je celá řada. Pharrell Williams má na svém kontě i muziku, která se týkala společníka, jež se jmenuje Chad Ego. Společně tvořili pod AKA Nerd. Pár desek vydali, určitě si pamatujete. Zajímavostí je, že Chad Ego ve svých 52 letech před týdnem vydal vůbec svůj první debutový solový single. Tady je Pharrell.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Express FM.
5: Hudba. Na prvním místě.

Velmi zdařilý kousek, který je nově a čerstvě v diskografii party z Leicesteru, která si říká Kasabian Superpower, se doznívá, aby se rozezněl váš další tip, který jste nechali na mě. To jste moc hodný. Steven Marley, Mos Def, doufám, že s touhletou selekcí mojí jste spokojeni. Kdyby náhodou 602 604 903, jak stále k dispozici, ladíte Express FM 8 minut po půl druhé.

0: Express Filmex.
1: Může se srdce někdy vydat dvěma směry zároveň? Na to se ptá nový film Bohdana Karáska Mistryně, což je citlivé vztahové drama o životních pochybnostech. Dlouhý civilní dialog, ve kterém se před kamerou sešly Marie Švestková a Jiří Havelka. Monika má život, o kterém sníla. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve spokojeném vztahu. Je ale opravdu šťastná? Když se po letech znovu potká s bývalým manželem Petrem, její nejistotu to prohloubí. Krátká schůzka se promění v dlouhou procházku letním Libercem, během které se začnou otevírat nezodpovězené otázky. Proč jsme se vlastně tenkrát rozešli? A co by bylo, kdybychom se rozhodli jinak? Skrze dialog a jemný humor sledujeme, jak se mezi těmi dvěma v nenápadných momentech, v dešti, v tramvaji, v parku, znovu objevuje blízkost.
2: Já tě miluju. Mám pocit, že jsem ti to strašně dlouho neřekl. Jsem tam je člověku něco líto, to je úplně normální, ne?
3: Někdy si představuju, jaký by bylo, kdyby nebylo žádný kdyby. Žádný pozdě, brzo, jindy, jinak. Bylo by jenom teď.
1: Australská songwriterka a zpěvačka Sia se v Česku zatím ukázala pouze jedinkrát. A to, když se skupinou Zero Seven v roce 2006 předskakovala Jamesu Bluntovi. Nyní bude umělkyně, která nerada světu ukazuje svůj obličej, takřka na dosah ruky. Na pouhé dva večery, a to tento čtvrtek a tuto neděli, se v kinech objeví koncertní záznam její památné audiovizuální performance, kterou předvedla na americkém festivalu Coachella v roce 2016. Snímek Sia Nostalgic for the Present je prosycený úchvatným zpěvem, dechberoucími tanečními čísly choreografie Ryana Heffingtona a bezkonkurenční sbírkou hitů. Režírovala jej samotná hudebnice společně s Danielem Askillem. Kromě Sia se na plátně objeví také mladá tanečnice Maddie Ziegler, komička Kristen Wiig a nebo herec Paul Dano.
4: Yes sir. No. Yes sir. We do apologize for the inconvenience and we are happy to refund you.

Express Filmix na Express FM. Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz. Express.

Tohle byla domácí parta We Are The Me Paradise. 2:03 čas rozloučit se, tak tedy já se loučím. Moje jméno je Radek a příští týden se tady zase objevím mezi 10. a 14. v sobotu i v neděli. Díky za váš čas, pokud byste zůstali věrní Expressu, budeme moc rádi, a pokud se naladíte i večer po 8, tak vám zase bude znít do uší můj Sunday Night Cream. Mějte se krásně, tady jsou Horrors Still Life. Ahoj.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
1: Express FM.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM. FM.

0: Falling.
1: Nový hit.
2: Na Express FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Express FM.
4: Hudba. Na prvním místě.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Music. First. Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland. Express.
2: Music first. Express.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři piva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
3: Express FM.

0: Top.
1: Express Top. Express Top. To nejlepší z Express FM.
0: Je tedy další vydání Express Top 30, respektive 10 nejhranějších skladeb tohoto 30. týdne roku 2026 podle Airplaye. Na Express FM jsou připravené a čeká nás také hned 5 novinek. Do vysílání se nám vrací velká jména jako U2 nebo Snow Patrol, ale máme tu i úplně nové tváře. Začínáme novinkou od zpěvačky Rose Grey. Tahle londýnská zpěvačka vyrůstala na taneční scéně a její hudba má často atmosféru nočních klubů. Konec konců samotný text byl inspirován jejím divokým a chaotickým návratem do Londýna na konci roku 2025 po skončení jejího celosvětového turné. Tehdy po probdělé noci plné klubování dorazila domů a zjistila, že ztratila klíče a musela unavená sedět venku na svých kufrech. V tomto stavu takzvané únavy showgirl fatigue, přišla o týden později do studia a píseň vznikla téměř okamžitě. Tady je Rose Grey a Club to Your Arms.
1: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
2: Express Top.
1: Novinka.

0: Už příští týden ochutnáme Songs from the Wedding Cake, který upekli Blossoms. Kapela, která baví hudbou, ale i průvodními klipy i velkým přátelstvím třeba s Rickem Astleym. Tady se ale významně kamarádí s modelkou a moderátorkou Yama Jama. A jen pro připomenutí, jako doprovodný vokál v písni figuruje anglický zpěvák Declan McKenna. To bylo 10. místo. A je tu druhá novinka, kterou se nám vrací YouTube do playlistu. Vydání single Streets of Dreams přichází jen 2 měsíce před velkým milníkem. V září 2026 totiž uplyne přesně 50 let od založení U2. Kapela vznikla v roce 1976 poté, co tehdy 14-letý Larry Mullen Jr. vyvěsil na nástěnku dublinské školy Mount Temple vzkaz, že bubeník hledá hudebníky do kapely. Připravované album bude první kompletní sbírkou nového studiového materiálu U2 od vydání alba Songs of Surrender z roku 2017. A čeká se, že bude vydáno právě v září. Tady je skladba, která se na desce objeví. Streets of Dreams.
1: Express Top. Novinka.

0: Tady asi hodně poposkočilo obočí všem, co milují 90-kový sound. Ten má jeho korejská DJka a producentka Peggy Gou v krvi a tady vytvořila tým s africkou zpěvačkou Ayro Starr. Woman a místo deváté. Třetí novinkou je další spojení, které by vás a asi ani nás nikdy nenapadlo. I když, kdo by čekal, že se Kylie spojí s Nickem Cavem a že jaká z toho je dodneška bomba, tak nyní je v tandemu Kylie a kapela Snow Patrol v čele s Garym Lightbodym. Ale tady nejde o žádnej cajdák, opravdu svěžná skladba se jmenuje These Alarms. Vlastně původně ji kapela nahrála pro své album The Forest is the Path z roku 2024, ale na seznamu skladeb je potom vynechala, protože chybělo něco monumentálního. Kapela měla velké sny a požádala samotnou Kylie, jestli by nenaspívala vokály. Přání se vyplnilo a toto je třetí novinka týdne. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
1: Novinka Express Top.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
3: Nebudu doma na Expressu.
2: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
4: Express.
5: Express.
4: Express FM.
0: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.
3: Music.
4: First.
3: Express FM.
4: Express.

Toto je třetí ochutnávka z 9. studiového alba kapely, které vychází 4. září. Je popisována jako skladba s výraznou G-funk chutí. Frontman Serge Pisorno z Kasabian o inspiraci pro píseň řekl: pamatuju si, jak jsem v kámošově autě slyšel Doggy Style od Snoop Dogga. Jednou z těch skladeb, u kterých si říkáte, cože? Protože jste nikdy neslyšeli nic takového. A když jsme nahrávali Superpowers, bylo to poprvé, co jsem to opravdu cítil, že je ten zvuk, který slyším v hlavě a vychází z těch repráků. To bylo tedy místo 8. Předposlední novinkou jsou Avalanches. Tahle kapela sdílela upoutávku na svůj druhý single už na začátku tohoto roku. Po spolupráci s kapelou In Waves s názvem All You Children se australské trio znovu spojilo s Jamie XX na základě Every Single Weekend, protože jestli někdo umí skvěle pracovat se samply, pak je to právě Jamie XX. Konec konců spolupracovali už v roce 2020, 2024 a i letos. Tohle je novinka číslo 4. The Avalanches, Jamie XX, Every Single Weekend. Express Top. Novinka.

0: touto skladbou High Hopes 3000 se dostal zpěvák Role Model do popředí Billboardu téměř výhradně díky streamu v úvodním týmu. Na začátku června přilákal touto skladbou 3,9 milionů streamů ve Spojených státech, což přispělo k umístění v hitparádách. High Hopes 3000 u nás má také popředí, respektive 7. místo v Express Top. Poslední novinku spáchala kapela, která vznikla v kolébce Britpopu Manchesteru. Westside Cowboy je čtveřice, která v roce 2025 vyhrála soutěž Emerging Talent Competition na Glastonbury. A když už se o ní vědělo víc, tak předskakovala na tour kapele Geese. 21. srpna jim vyjde debutová deska It Goes On. Na tour už prakticky jsou, ale s deskou se můžete blíže seznámit v listopadu v Praze na Štvanici v Bike Jesus, kam Westside Cowboy přijedou. Toto je jejich nový single Pin Up Boys.
1: Novinka Express Top.

West Side Cowboy nám uzavřeli se singlem Pin Up Boys tu část, kdy se nám tu představovaly novinky. Nyní je čas na šesté místo, kde je Crystal, britská zpěvačka, která vyrůstala jako vášnivá faninka R&B, hip-hopu, UK Garage a Venga Boys. V 15 letech trpěla těžkými depresemi a sebevražednými myšlenkami a v pozdní pubertě se jí z nenadání narodila dcera. Ve 22 letech studovala práva na univerzitě v Boltonu, pak ale studium opustila a začala studovat hudbu a hudební produkci. A jak talentovaná je, uslyšíte právě

0: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Express.
3: Music first.
2: Express FM. Posloucháte Express Top.
3: To nejlepší z Express FM.
2: Číslo 5.

Minulý týden byla Olivia Rodrigo na trůnu jako královna playlistu Express FM, ale jak známo, na tomto rádiu je titul Express Top propůjčen jen na jeden týden a pak se musí pakovat. Stupid Song je tedy dnes na páté pozici. Kdo nám naopak pohodlně stoupá nahoru je Barry Can't Swim. Ten ve svých začátcích byl mnohem víc pohodový než dnes. Dnes už to hodně dupe a jde mu to skvěle. Píseň je postavena kolem výrazného vokálního samplu ze skladby Bebo, kterou v minulosti nahrál jihoafrický Kwaito zpěvák Msavava. Toto je přepracovaná verze roku 2026 s názvem Return to Bebo. Místo čtvrté.

Sombr skladbu My Body Isn't Ready poprvé představil na TikToku s komentářem. Tuhle písničku jsem napsal o tom, jak pokaždé, když někoho chci, jsem až příliš nejistý ohledně svého těla, než abych s tím cokoliv udělal. Na svém Instagramu pak dodal, že chtěl o svém celoživotním boji mluvit otevřeně, aby lidé se stejným problémem věděli, že v tom nejsou sami. Tak třeba to splní účel. Sombr a místo třetí. Dvojkou je francouzský DJ Ugel, který po 21 letech v branži nakonec dospěl k názoru, že by bylo fajn udělat celou desku. Právě proto ji nazval 21. Symbolicky obsahuje 21 tracků a je tam mrtě hostů jako Snoop Dogg, David Guetta, Big Sean, Ty Dolla $ign nebo zpěvačka Altra Natei. Konec konců poslední jmenovaná je i v tomhle tracku Moving to the Sun na druhém místě.

0: Posloucháte Express Top. Express Top.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Rose Grey, Club to Your Arms. Novinka číslo 2. YouTube, Streets of Dreams. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Arms. Novinka číslo 3. Mezi novinkami jsou i The Avalanches a Jamie XX Every Single Weekend. A poslední novinkou jsou West Side Cowboy, Pin Up Boys. Aktuální 10. místo mají Blossoms, Meet Me In Love. Devět, Peggy Goo a Ira Star, Woman.

0: I Hope 3000. To je Role Model a místo sedmé. 6. Crystal, The One. Minule první, dnes na pátém místě Olivia Rodrigo, Stupid Song. 4. má Barry Can Swim, Return to Bebo. Tři, Somber, My Body Isn't Ready. A dvojku mají Užel, Imael Angel a Alternatej. Move into the sun. Express Top. Pokud jsme měli minulý týden královnu na trůnu, pak je tam dnes celá královská rodina. Londýnské trio Jungle už třikrát nabídlo lákovou ochutnávku toho, co můžeme očekávat od jejich připravovaného alba Sunshine, které vyjde 14. srpna. The Wave je jedním ze soundtracku tohoto léta a také jednička 30. týdne na Express FM.
1: Toto je nejhranější.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Grape Festival pozývá do Grape Zoo. Do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
0: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
0: Na vaši návštěvu se těší Auto Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
9: Nebudu doma na Expressu.
8: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
10: Express.
11: Express FM.
0: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
10: Express FM.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

0: FM. Express. Express FM.
1: Vracím se zpátky k nám.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Express FM. Hudba. Hudba. Na prvním místě.

mer me repousse, une vague dans la diagonale.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
5: Máte to rádi tvrdý?
4: Laďte každou středu Express Edge.
3: Express Edge.
4: Na Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Express.
3: Music first.

Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz. Music. First. Express FM.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

trik, než nová show, to je ten hit, levný strip a bulharský klip, netečně lejeme tisíc piv, už tam skoro jsme, single rotuje, hvězdy jsou na dosah, opička tancuje, oh.